Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 25. září, hezké ráno a ještě příjemnější vstávání před prodlouženým víkendem přeje Lucie Sinková. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi, který musí dolní komoru svolat v co nejbližším termínu. Prezident Petr Pavel považoval způsob, jakým se při cestě na valné shromáždění OSN setkával a jednal s ministrem zahraničí Petrem Macinkou za standard. Je rád, že i ministr k cestě přistoupil naprosto pragmaticky a doufá, že stejně pragmaticky budou minimálně v oblasti zahraniční politiky komunikovat i nadále. Pavel to řekl včera na závěr své návštěvy Spojených států novinářům. Papež Lev XIV. Dnes zahájí čtyřdenní návštěvu Francie, během níž kromě Paříže zavítá také do slavného poutního místa Lourdes a také do Metz.
0: Co se děje v regionu?
2: Několikaletá rekonstrukce pražského průmyslového paláce na výstavišti míří do finále. Budova, kterou v říjnu v roce 2008 poničil rozsáhlý požár, se otevře veřejnosti. Komentované prohlídky, na kterých se zájemci seznámí s historií, architekturou i novou podobou této památky, probíhají ode dneška až do 11. října. Poté bude budova využívána pro pořádání výstav a veletrhů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Portugalští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě prvenství v Lize národů výhrou nad Walesem 1-0. Nizozemsko a Německo v premiéře nových trenérů remizovali 1-1. Domácí vyrovnali až v nastavení. Norsko porazilo Dánsko 3-2 a Češi vstoupí do soutěže v sobotu v Praze proti Chorvatsku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, hlavně v jihozápadní polovině Čech, ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku místy. Večer bude od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka.
0: Signál Rádio.
3: Se 6. hodinou máte naladěné Signál Rádio. Jestli se slyšíme, tak vás ze studia všechny zdraví Jirka Svoboda. Radujme se, už je tady pátek, takže víkend začne doslova za několik hodin. Stačí už jenom splnit dnešní pracovní povinnosti a pak už si budeme moci začít užívat zasloužené volno. Navíc máme před sebou prodloužený sváteční víkend. Tak příjemné vstávání a hezký začátek nového dne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, ladíte páteční vysílání Signál Rádia. Dnes už máme 25. září a tak svátek slaví Zlata. Tohle krásné jméno má u nás něco přes 2,5 tisíce nositelek. Narozeniny by měl například legendární fotbalista Josef Bican a svíčky na dortu sfoukne třeba herec Michael Douglas, italský zpěvák Cukero, herec Will Smith, herečka Catherine Zeta-Jones a nebo běžec na lyžích Martin Koukal. Oslavencům přejeme jen to nejlepší. Na dnešek ale taky připadá Světový námořní den, je také Den komiksů, Světový den snění, Den ochrany koal a nebo Světový den farmacie. Při pátku opravdu pořádná dávka důvodů něco oslavovat. Tak hezký den.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Na Signál rádiu to roztáčel George Harrison. Připravte se opět na chladnější ráno. Nad Českem je většinou jasná obloha, oblačnost se vyskytuje spíš ve východní části území a někde se mohou povalovat i mlhy. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 6 do 10 stupňů. Chladno je na západě Česka. Tachov a Karlovy Vary hlásí jenom 3 stupně. Mladá Boleslav, Mělník a Praha měří 11 stupňů a Nové Město na Moravě nebo Brno začínají den na 9 stupních. Dnes odpoledne se dočkáme oblačné až polojasné oblohy. K večeru se bude dál vyjasňovat a přes den naměříme 13 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 9. Srážky se vyskytnou jenom výjimečně, tak vám přeju krásný pátek.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Před 6:30 nám zaspívá Iveta Bartošová, ale pojďme ještě zjistit, jaké události nám dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Transfuzní oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi dnes pořádá akci Staň se hrdinou, která láká nové zájemce o pravidelné darování krve. Dnes je možné dorazit až do 15 hodin na hematologicko-transfuzní oddělení nemocnice. Signál Rádio je hrdým mediálním partnerem. Po celé republice se dnes v rámci Noci vědy otevřou laboratoře, univerzity nebo vědecké ústavy. Celkem by mělo jít o více než 100 institucí. Papež Lev 14. dnes zahájí 4-denní návštěvu Francie, mimo jiné navštíví i poutní místo Lurdy. Průmyslový palác na pražském výstavišti dnes po rozsáhlé rekonstrukci přivítá první návštěvníky v rámci komentovaných prohlídek. Lidé se tak poprvé podívají do znovu vystavěného levého křídla paláce, které poničil rozsáhlý požár. Oprava stála 3,3 miliardy korun bez DPH. Na streamovací službu HBO Max dnes vstupuje životopisný film Michael, zachycující zrod hudební hvězdy Michaela Jacksona, kterého v hlavní roli stvárnil jeho synovec Jafar Jackson. Západočeská metropole ode dneška hostí 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. K vidění bude více než stovka snímků, včetně premiér a předpremiér. Dvěma zápasy dnes začne nový ročník ženské basketbalové ligy, která vyvrcholí duely o medaile hranými na jediné utkání. A v Azerbajdžánu dnes naši fotbalisti do 21 let zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které příští rok pořádají Albánie a Srbsko.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Půl sedmé nám na Signál Rádu dospívala Iveta Bartošová a než budeme pokračovat dál v hitech 80, jdeme na silnice. Nehodu máme hlášenou ze silnice 38 v Kosmonosech u průmyslové zóny ve směru k dálnici D10 a bouralo se taky na Pražském okruhu na 11. kilometru na trase od Ruzyně k dálnici D7. Doprava je tady aktuálně svedená do jednoho jízdního pruhu, tak čekejte zdržení. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Se skupinou Pet Shop Boys pokračuje páteční ráno na Signál Rádiu. Už se tady chystá Madonna nebo Kim Wilde, ale taky probereme aktuální počasí a procházím zpravodajské weby, abych vám mohl říci, o čem se dnes ráno píše, třeba o neobvyklém zjištění vědců ohledně slonů. Tak zůstaňte s námi, já vám všem přeju krásný pátek.

0: Signál rád nám zpíval Čestný Hox, a než vyrazíte ven, dobře se oblékněte. Nad Českem je většinou jasná obloha, oblačnost se vyskytuje ve východní části území a někde se mohou povalovat i mlhy. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 6 do 10 stupňů. Chladno je na západě Česka, Tachov a Karlovy Vary hlásí pouze 3 stupně, Mladá Boleslav, Mělník a Praha měří 11 stupňů a Nové Město na Moravě nebo Brno začínají den na 9 stupních. Odpoledne se dočkáme oblačné až polojasné oblohy, k večeru se ale bude dál vyjasňovat a přes den naměříme 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Srážky se vyskytnou dnes pouze výjimečně. K páteční ráno nám teď zpříjemní na Signál rádiu Madonna, tak hezký poslech.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál rádiu hrajeme už 5 let.

0: Madonna, Like a Virgin, za chvíli nám zaspívá na Signál rádiu Matthew Wilder a taky vám připomenu dnešní soutěž, ale ještě tady mám slíbených několik zajímavostí ze zpravodajských webů.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident Petr Pavel zakončil návštěvu Spojených států setkáním s krajany a potomky českých přistěhovalců ve městě Wilbur v Nebrasce. Tomu se přezdívá české hlavní město USA. Žije tady kolem 2000 obyvatel, kteří zde každoročně pořádají festival české kultury. Prezident jim poděkoval za oddanost kultuře a tradicím svých předků. Vědci v Keni přišli s výjimečným zjištěním. Podle nich afričtí sloni využívají různé druhy rostlin k vlastní léčbě nebo při onemocnění dalších členů svých stád. Sloní matky také podávají léčivé rostliny sluňatům. Celkem se podařilo identifikovat asi 35 druhů rostlin, které sloni k léčbě využívají. Počet motýlů v Česku zřejmě klesá. Letošní sčítání ukázalo méně jedinců než v předchozích dvou letech. Některých druhů ubylo, některých je o něco více, ale zatím nelze určit, zda jde v Česku o trend nebo jenom jednorázový výkyv způsobený například počasím. Pokles populace motýlů ale už nějakou dobu potvrzují data z celé Evropy. Českým kajakářům a kanoistům se na mistrovství Evropy ve vodním slalomu dařilo. Získali stříbrné medaile v závodech hlídek. A do letošního 163. ročníku Velké Pardubické se přihlásilo pouze 11 koní. Losování startovacích čísel proběhne 1. října a v neděli 11. října se pak poběží samotný závod na 6900 metrů dlouhé trati. Účastníci se utkají o 5 milionů korun.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezké páteční ráno se Signál Rádiem. Dnes vám dáme další možnost užít si koncertní zážitek a to rovnou dvojitou dávku a CDčko navrch. Už 6. listopadu totiž v pražském Lucerna Music Baru vystoupí legendární slovenská kapela Vidiek, ke které se přidá i brněnská skupina Mucha. Čeká vás večer plný hitů a výjimečné atmosféry a jak jsem říkal, ke dvěma vstupinkám přidáme i CDčko. To znamená, že můžete získat dva dárky a bude vám k tomu stačit jedno jediné správné slovo. Před 8:30 budeme opět hrát naši jednoduchou kvízovou hru Ano nebo ne. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910 a do té doby mrkněte na podrobnosti na našem webu signalradio.cz a já vám zatím držím palce.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Pět minut před 7 hodinou nám na Signál Rádio dospívala Kim Wilde a Lucka je se mnou opět ve studiu. Krásné ráno ti přeju.
1: Hezké ráno.
0: Je tady pátek. Všimla jsi se ráno toho měsíce, když jsi šla do rádia?
1: No tak vidíš, kam já koukám.
0: No to já nevím, kam koukám. Já jsem dokonce musel zastavit auto, protože ten měsíc byl už vlastně obrovský, poměrně nízko nad obzorem. Mm-hmm. Viděl jsem ho zářit za Žižkovskou věží televizní.
1: Počkej, tak já se jdu podívat.
0: No to ještě, no on už teď svítá, teď už nevidíš nic, ale on totiž zítra bude úplněk, sklizňový úplněk a já jsem zjistil, že podle astrologů to má mít prý vliv na vztahy. Údajně může docházet k větším partnerským konfliktům. Představ si to.
1: Jo, to už máme za sebou tenhle týden.
0: Jo. Tak doufám, že nevznikne konflikt tady mezi námi pracovní.
1: Určitě ne, ty určitě. Jedeš na dovolenou, takže...
0: To jsi nemusela prozrazovat. Pojď nám radši říct, co budeš mít ve zprávách.
1: Já vždycky všechno prozradím, jako bys mě nerozumí. No tak my Češi jsme takový konzumenti, že jo, tak jestli pak bude na státní svátek v pondělí otevřeno nebo nebude, to je velká otázka, mm-hmm. To se ptáme pokaždé. Oni i sami politici, kteří to tenkrát odhlasovali, v tom mají hokej, na tož my potom. No a čeští kajakáři a kánoisté získali stříbro.
0: Tak gratulujeme a po zprávách opět nejlepší osmdesátky, More Talking, Gloria Gaynor a nebude pešáci.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Zenklova ulice, tady se srazilo auto s motorkou, na místě zasahují záchranáři, čekejte zdržení. Porouchaný kamion překáží na silnici 20 na 157. kilometru na trase České Budějovice-Plzeň a ve Svodidlech skončilo auto na silnici 25 u Jáchymova na Karlovarsku. Místem se aktuálně jezdí Kyvadlově pouze jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
3: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je zlata, zlatuše je 25. září. Krásné ráno před prodlouženým víkendem přeje Lucie Sinková. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna totiž podpořila ve včerejším úvodním kole novelu koaličních poslanců, která míří především na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Jde ale o také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Předlohu teď posoudí ústavně právní výbor. Policie včera zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Podle zdravotnického deníku zásah souvisí s dohodami, které v minulosti uzavřely farmaceutické společnosti s pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP a někdejšího šéfa její ústecké pobočky Petra Hoňka. Velké obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí 28. září na Den české státnosti zavřené. Zákon jim během vybraných státních svátků prodej zakazuje. Otevřít mohou menší obchody, čerpací stanice i prodejny na nádražích a letištích.
0: Co se děje v regionu?
2: V Praze stále operuje filmový štáb Netflixu. Ten se s natáčením seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství vrátí na Letnou. Úvodní nádrže v Letenských sadech se bude natáčet 6. října a u pavilonu Expo 58 na Filmaře narazíme od 12. do 16. října. Ve všech případech je nutné počítat s uzavřením některých cest. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští kajakáři a kánoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodech hlídek. Na trati v italské Ivreje je včera schodně porazili jen trojice z Francie.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, hlavně v jihozápadní polovině Čech, ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku místy. Večer bude od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také se 7 hodinou jste naladění na vlnách Signál Rádia. Je pátek 25. září, proto svátek slaví zlata. Narozeniny by měl například legendární fotbalista Josef Pica, na svíčky na dortu svokne třeba herec Michael Douglas, italský zpěvák Cukero, herec Will Smith, herečka Catherine Zeta-Jones a nebo běžec na lyžích Martin Koukal. Oslavencům přejeme jen to nejlepší. No a určitě jste někdy v hodinách dějepisu slyšeli o Zlaté bule sicilské. Připomenu vám ji za chvíli v přehledu dnešních výročí. Jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Je 25. září a to je den, kdy v roce 1513 Evropani objevili Tichý oceán. Za připomínku stojí i několik dalších zajímavých výročí, pojďme na ně.
1: Signály z minulosti.
0: Tento den se v roce 1979 Andrew Lloyd Webber a Tim Rice na Broadway dočkali premiéry svého třetího muzikálu Evita. V roce 1974 vědci oznámili, že freonové plyny ze sprejů a chladících zařízení způsobují poškozování ozonové vrstvy země. V tento den byl v roce 1956 uveden do provozu první transatlantický telefonní kabel. V roce 1926 Henry Ford oznámil 8-hodinovou pracovní dobu 5 dní v týdnu. A v tento den v roce 2012 byla v Bazileji vydána Zlatá bula sicilská. Je to základní listina středověkého českého státu.

0: Depešáci na Signáru nikdy nesklamou. Dobře se oblékněte, venku totiž není úplně teplo. Nad Českem je dnes ráno většinou jasná obloha, oblačnost se vyskytuje jenom ve východní části území a někde se mohou povalovat mlhy. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 6 do 10 stupňů. Mám tady ale i čerstvou informaci od meteorologů, že dnes ráno v Česku dokonce mrzlo. Na Březníku na Šumavě naměřili minus 2 stupně. Odpoledne se pak dočkáme oblačné až polojasné oblohy, k večeru se bude dál vyjasňovat a přes den naměříme 13 až 18 stupňů. Na horách bude pouze kolem 9 a srážky se vyskytnou jenom výjimečně. Ještě dnešek bude chladnější, ale pak je před námi několik dní pravého babího léta. Máme se na co těšit.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Před 7:30 nám ještě zaspívá Michael Jackson, ale pojďme si ještě říci, jaké události přinese poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Transfuzní oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi dnes pořádá akci Staň se hrdinou, která láká nové zájemce o pravidelné darování krve. Dnes je možné dorazit až do 15 hodin na hematologicko-transfuzní oddělení nemocnice. Signál rádio je hrdým mediálním partnerem. Po celé republice se dnes v rámci Noci vědy otevřou laboratoře, univerzity nebo vědecké ústavy. Celkem by mělo jít o více než 100 institucí. Papež Lev 14. dnes zahájí 4denní návštěvu Francie, mimo jiné navštíví i poutní místo Lurdy. Průmyslový palác na pražském výstavišti dnes po rozsáhlé rekonstrukci přivítá první návštěvníky v rámci komentovaných prohlídek. Lidé se tak poprvé podívají do znovu vystavěného levého křídla paláce, které poničil rozsáhlý požár. Oprava stála 3,3 miliardy korun bez DPH. Na streamovací službu HBO Max dnes vstupuje životopisný film Michael, zachycující zrod hudební hvězdy Michaela Jacksona, kterého v hlavní roli stvárnil jeho synovec Jafar Jackson. Západočeská metropole ode dneška hostí 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. K vidění bude více než stovka snímků, včetně premiér a předpremiér. Dvěma zápasy dnes začne nový ročník ženské basketbalové ligy, která vyvrcholí duely o medaile hranými na jediné utkání. A v Azerbajdžánu dnes naši fotbalisti do 21 let zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které příští rok pořádají Albánie a Srbsko.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: minutu po půl osmé na Signál rádiu Michael Jackson, za chvíli Yazoo, M People nebo Desireless.
1: Signál rádio, doprava.
0: Opatrně jeďte po dálnici D3 na 80. kilometru ve směru na Kaplici, tady máme hlášenou spadlou velkou cívku od kabelu ve vozovce, porouchané auto překáží na D5 na prvním kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov a pozor taky na silnici 65 před Jabloncem nad Nisou, tady je na vozovce vylitá nafta a na místě jsou hasiči. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Přeju vám hezký pátek se Signál rádiem. Jakmile se dnešek přehoupne, začne nám víkend, který bude navíc prodloužený o jeden sváteční den v pondělí, kdy si budeme připomínat Den české státnosti. A to je jeden z těch svátků, kdy musí být ze zákona velké obchody nad 200 metrů čtverečních zavřené. Během pondělí si nakoupíme jenom na pumpách, v lékárnách nebo v obchodech na letištích a nádražích, anebo v malých večerkách. Doporučím tedy udělat nákup včas, abyste pak třeba v pondělí nezjistili, že vám chybí strouhanka na řízky a nemáte kam pro ní zajít.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál rádiu nám zpívali M People a pranostiky na dnešní den jsou spojené se jménem Zlata, které máme v kalendáři a jsou vlastně velmi příjemné. Říká se, Zlata sluníčkem nás ještě těší, než do oken podzim vletí, anebo na Zlatu, když jasno bývá, podzim dlouho hřeje. Tak to je dost nadějné, protože dnes odpoledne se dočkáme oblačné až polojasné oblohy, k večeru se bude dál vyjasňovat a přes den naměříme 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Srážky se vyskytnou skutečně jenom výjimečně. A ještě více slunce nám nabídne nadcházející víkend, to znamená, že před námi jsou dny pravého babího léta.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál rádiu hrajeme už 5 let.

0: Bizarles a Voyage Voyage v raním vysílání Signál Rádia. Za chvíli Smokey nebo George Michael, ale teď jeden tip, jak se udržet v kondici. Podzimní dny jsou ideální k tomu vyrazit zaplavat si do krytého bazénu anebo zrelaxovat v sauně. V Jihlavě k tomu poslouží rozšířený areál, kam nás teď zavede kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Zemský ráj to na pohled. Tenhle slogan známe z naší státní hymny, ale o vodním ráji tam není ani zmínka. Ten je naopak v Jihlavě. Zdejší vodní ráj rozšířil své zázemí o nový saunový svět. Návštěvníci v něm najdou několik druhů saun, velkou panoramatickou saunu s výhledem na řeku Jihlavu, venkovní výřivku i ochlazovací bazén. Moderní wellness zázemí pojme až 120 návštěvníků. Veřejnosti se otevírá dnes. Saunový svět rozšířil dosavadní nabídku areálu a přidal k ní několik různých možností, jak strávit čas mimo bazén. Kromě klasického saunování je možné využít také venkovní část nebo několik místností určených k odpočinku. Důvodem vzniku nového prostoru je snaha nabídnout lidem něco nového. Jedním z nejvýraznějších míst je už zmíněná panoramatická sauna. Ta pojme až 60 lidí a počítá se v ní také se saunovými ceremoniály. Právě ty mají být jednou z novinek, které nový prostor přinese. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ráno trávíte se Signa Rádiem. Před 8 hodinou je čas na dobrou zprávu, která dnes přichází z přírody a možná od docela nečekaného tvora.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: Dnes se vydáme na jih Moravy. V chráněné krajinné oblasti jsou tok, řádí bobři, ale jejich přínos je tentokrát více než pozitivní. Jejich hráze totiž pomáhají zadržovat vodu v krajině. Díky nim tak voda zůstává déle v tůních, ve slepých ramenech a na loukách a bobří hráze tak pomáhají vytvářet přirozené mokřady, které se následně stávají domovem řady živočichů, ať už jsou to drobní bezobratlí anebo různé druhy ptáků. Bobři tak vytvářejí malá vodní díla a navíc úplně zadarmo. A příroda je hned dokáže dokonale využít. Takže i když někdo může bobra vnímat jako hlodavce, který okusuje stromy, tak jeho činnost je pro přírodu také velmi prospěšná.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádiu George Michael a jeho Fate. Máme 4 minuty před 8 hodinou. Se mnou ve studiu opět Lucka. Vítám tě tady.
1: To bylo jak jeho fake. Signálové.
0: Ne, to bylo Fate. Prosím tě, zjistil jsem, že by si měla být momentálně nejšťastnější.
1: Ježíš, kam ty na to zase chodíš?
0: Hele. No. Já jsem takový šťoura.
1: To teda.
0: Psychologové totiž během zkoumání zjistili, že ženy mezi 40 a 60 bývají nejšťastnější.
1: Já ho zabiju.
0: Protože si víc váží sami sebe, že, ale i když pociťují projevy stárnutí, tak se přestarají starat o to, co si o nich myslí druzí. Mm. Tak v tom případě jsem žena, protože mě to je po té 40 už taky dávno jedno, co si myslí okolí.
1: Je to moc hezká zpráva, akorát bych vynechala ten věk. Jo?
0: No tak hele.
1: Dobře, no dobře. Pojďme na houby radši.
0: 40 seš pořád, no.
1: Děkuju. 20 si měl říct.
0: Pojďme na ty zprávy.
1: No já myslím, že pojďme s košíkem do lesa a na zprávy půjdeme taky, protože jsou tady houbové žně, to ty moc dobře víš,
0: ano,
1: protože
0: ano,
1: taky
0: ano.
1: Rád na houby vyrážíš. No ale kolik lidí se ročně otráví houbami? Mě to vyrazilo dech, protože jsem zjistila, že je to přibližně polovina počtu obětí dopravních nehod za loňský rok.
0: No,
1: to by člověk neřekl, opravdu, přestože jsme takový vášnivými houbaři, tak ne úplně teda ideálními. No a v Plzni začínají malé Karlovy Vary, tak i o tom si povíme víc za chvilku.
0: Zůstaňte s námi dál, budeme pokračovat v tom nejlepším z 80. let Europe, Elton John nebo Laura Brinigan.
2: Signál rádio doprava.
0: Na D55 se vás drží nehoda motorky na 30. kilometru ve směru na Olomouc, řeší to tam policie. Praha 5, tady se zdržíte kvůli nehodě na křižovatce ulice Botanice a Zborovská ve směru na Strahovský tunel. A ještě Brno, Obilní trh, tady se srazilo auto s motorkou. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký zářijový den přeje Lucie Sinková. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi, který musí dolní komoru svolat v co nejbližším termínu. Poslanci by se tak měli k hlasování sejít příští týden. Češi jsou národem vášnivých houbařů a právě teď houby rostou a ještě porostou jako po dešti. Ovšem pozor, každý rok se jimi v Česku otráví kolem 200 lidí. Některé jedovaté houby přitom mohou způsobit první potíže až po několika hodinách. V roce 2024 skončilo kvůli otravě houbami v nemocnici 184 lidí, dva zemřeli a jeden potřeboval transplantaci jater. V Plzni začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než stovku snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Evropská unie tlačí na Británii, aby zvýšila cla na čínská auta a lépe se přizpůsobila obchodní politice EU, čímž se má vyhnout obchodním bariérám typu vyrobeno v Evropě.
0: Co se děje v regionu?
2: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, čekají změny. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od úterý 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce i po 6 minutách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ženský basketbal v Evropě čekají velké změny. Po sezóně 2026-2027 se má kvůli rostoucí WNBA upravit kalendář soutěží. Americká liga se rozšíří a její sezóna bude delší, takže evropské kluby budou mít méně šancí získat hráčky ze zámoří. Mistrovství Evropy a světa se mají navíc přesouvat na prosinec.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, hlavně v jihozápadní polovině Čech, ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku místy. Večer bude od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80. a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 8 hodin, pokračuje páteční vysílání Signál Rádia, kterým vás provází Jirka Svoboda. Za chvíli malý příběh o tom, jak nečekaně může vzniknout úspěšné podnikání, které vede i k důležitému ocenění. A před 8:30 nás čeká soutěž, ve hře jsou další dva lístky na listopadový koncert kapely Vidiek a kapely Mucha, ke kterým vám navíc přidáme i CDčko. Chystejte proto telefony s číslem 910 260 910 a nenechte si ujít další koncertní zážitek. Teď vám přeju dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: jenom pro vlastní potřebu. To se podařilo i paní Veronice Peškové, která se vrhla na výrobu přírodní kosmetiky pro lidi s ekzémem, protože s tím měli problém i u nich v rodině.
1: A vzhledem k tomu, že jsem zdravotní sestra, tak jsem si udělala takový jako alternativy toho, co jsem znala v nemocnici. A použila jsem to vlastně na ty různý druhy ekzému. Ta kosmetika vlastně neobsahuje žádnou syntetiku, neobsahuje eterický olej ani vlastně žádné látky, které by mohly jakkoliv dráždit tu pokožku. A já se teď vlastně snažím dostat tu kosmetiku mezi lidi, kteří atopický ekzém trápí, a jsou to většinou maminky, kterým se to udělá u dětí.
0: Paní Veronika Pešková je krajským živnostníkem roku 2026 za Plzeňský kraj a všichni krajští vítězové se ještě setkají v celostátním finále, které se bude konat na pražském Žofíně 10. prosince.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Už pár dní máme poměrně chladná rána. Odpoledne bývá relativně teplo, ale třeba 25. října roku 1881 bylo přes den pouze 1,5 stupně. Naopak roku 1866 bylo 26,5 stupně. Toho se dnes nedočkáme, ale příští týden bychom se k takové hodnotě mohli někde i přiblížit. Dnes bude většinou oblačná až polojasná obloha, k večeru se bude dál vyjasňovat a přes den naměříme 13 až 18 stupňů. Ale jak už jsem naznačoval, v těch dalších dnech se bude ještě oteplovat,

0: Na Signál rádiu Laura Brenigen, za chvíli už to bude Dalibor Janda a pak už budete potřebovat telefony s číslem 910 260 910. Budeme opět soutěžit o vstupenky na koncert Vidieku a CDčko, tak si nenechte ujít další koncertní zážitek.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident Petr Pavel zakončil návštěvu Spojených států setkáním s krajany a potomky českých přistěhovalců ve městě Weilberg v Nebrasce. Tomu se přezdívá české hlavní město USA. Žije tady kolem 2000 obyvatel, kteří zde každoročně pořádají festival české kultury. Prezident jim poděkoval za oddanost kultuře a tradicím svých předků. Vědci v Keni přišli s výjimečným zjištěním. Podle nich afričtí sloni využívají různé druhy rostlin k vlastní léčbě nebo při onemocnění dalších členů svých stád. Sloní matky také podávají léčivé rostliny sluňatům. Celkem se podařilo identifikovat asi 35 druhů rostlin, které sloni k léčbě využívají. Počet motýlů v Česku zřejmě klesá. Letošní sčítání ukázalo méně jedinců než v předchozích dvou letech. Některých druhů ubylo, některých je o něco více, ale zatím nelze určit, zda jde v Česku o trend nebo jenom jednorázový výkyv způsobený například počasím. Pokles populace motýlů ale už nějakou dobu potvrzují data z celé Evropy. Českým kajakářům a kanoistům se na mistrovství Evropy ve vodním slalomu dařilo. Získali stříbrné medaile v závodech hlídek. A do letošního 163. ročníku Velké Pardubické se přihlásilo pouze 11 koní. Losování startovacích čísel proběhne 1. října a v neděli 11. října se pak poběží samotný závod na 6900 metrů dlouhé trati. Účastníci se utkají o 5 milionů korun.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám 5 minut před půl devátou dospíval Dalibor Janda a už je čas vytočit číslo do našeho studia 910 260 910, budeme soutěžit.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: V tomto týdnu naposledy můžete vyhrát 2 vstupenky na koncert kapel Vidiek a Mucha, k tomu přidáme i CDčko, ten koncert proběhne 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádiu, dobré ráno.
2: Ráno, Vladimír.
0: Vladimíre, dobré ráno, chtělo by se vám na koncert?
2: Jasně,
0: tak stačí odpovědět správně ano nebo ne na moji soutěžní otázku. Tak Vladimíre, já se ptám, byl prvním člověkem na měsíci kosmonaut Jurij Gagarin, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Správná odpověď je ne, na měsíci byl první Neil Armstrong. Tak někdy příště, Vladimíre, naslyšenou. Tak zkusíme opět telefonní číslo 910 260 910 do našeho studia. Tady je Jirka, kdo pak se nám dovolal, dobré ráno.
3: Martin.
0: Martine, dobré ráno. Tak vy taky budete odpovídat ano nebo ne na moji soutěžní otázku. A já se ptám, je pštros největším žijícím ptákem na světě? Ano nebo ne?
3: Ano.
0: Je to tak, Martine. Pštros dorůstá až 3 metry výšky, takže skutečně je nejvyšším ptákem u nás na planetě, což je pro vás známka toho, že jste vyhrál 2 vstupenky na koncert kapely Vidiek a Mucha a k tomu ještě CDčko. Máte radost?
3: No jasně, jo.
0: Senzační. Jaké vůbec máte plány na prodloužený sváteční víkend?
3: No, prodloužený víkend, nějaký uklízení na zahradě, možná nějaká grilovačka, ještě uvidíme, no.
0: Jo, počas ještě na tu grilovačku bude a přeci jenom podzim se taky blíží, takže nějaké ty práce je potřeba udělat, je to jasné. Ano. Ale vás čeká v listopadu koncert, tak si to užijte a přeju hezký zážitek, naslyšenou.
3: Mějte se, nachanou.
0: Tak poslední lístky a CDčko pro tento týden jsou rozdané, ale nebojte se, o další budeme soutěžit ještě příští týden od pondělí do pátku, a to včetně svátečního pondělku. Tak si to nenechte ujít, no a jako vždy o koncertu i soutěži najdete všechny detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám 2 minuty po půl deváté dospívala Tina Turner, dál se těšte na Ray Parker Juniora, Rigeru anebo Albano a Romino Power.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda kamionová zdrží na silnici 38 Průmyslová v Kosmonosech na Mladoboleslavsku. Ve Vlašimi se bourol na silnici 112 a pozor taky na dálnici D11. Tady vás drží nehoda na 8. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia, v sobotu hraje fotbalová reprezentace, v neděli se pak půjde v Česku na hokejovou extraligu. S pravidelnou sportovní pozvánkou na víkend přichází náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu.
2: Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia si premiéru odbyde v sobotu večer proti Chorvatsku. Utkání Ligy národů má výkop ve 20 hodin a 45 minut na stadionu v Edenu. V neděli pak dostane prostor hokejová Tipsport Extraliga, konkrétně její páté kolo. Od 16 hodin hostí České Budějovice Litvínov a Kladno přivítá Olomouc. Od 16:30 hraje Liberec s Třincem, Plzeň s Hradcem Králové a Vítkovice s Mladou Boleslaví. Od 17 hodin začne tradiční hokejová bitva mezi brněnskou Kometou a pardubickým Dynamem.
1: Signály ze sportu.

0: Jste naladění na vlnách Signa Rádia. Po chladnějším pátku přijde příjemné oteplení. Dnes odpoledne se dočkáme oblačné až polojasné oblohy, k večeru se bude dál vyjasňovat a přes den naměříme 13 až 18 stupňů. Víkend nám potom začne chladným ránem, kdy teploty mohou klesnout až ke 3 stupňům a nejsou vyloučené ranní mrazíky. Sobotní odpoledne pak už nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami 18 až 22 stupňů a neděle bude při skoro jasné obloze ještě o stupeň teplejší. No a začátek nového týdne bude skutečně téměř letní. V pondělí na svátek při jasné obloze naměříme až 25 stupňů, v úterý pak ještě o stupeň více, takže babí léto přichází. A na vlny Signa Rádia přichází italská Rigiera.
1: Signál Rádio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už pět let.

0: Ladíte páteční vysílání Signál rádia. Na naše vlny za chvíli dorazí Albano a Romina Power nebo Samantha Fox. A protože před námi víkend, přichází kolega Honza Navrátil s několika tipy, jak strávit volné dny v našem hlavním městě.
1: Hezký den, pokud nemáte program na tento víkend, tak se vydejte v Praze třeba do botanické zahrady kousek od Karlova náměstí. Právě ta totiž dnes otevírá tradiční výstavu citrusů, která nabídne známé i méně známé odrůdy. Sezóna vinobraní pokračuje. Tuto sobotu například na Chvalské tvrzi v Horních po Černicích. I tady můžete okoštovat vína, která se urodila na českých, moravských a zahraničních vinicích. V sobotu můžete vyrazit i za architekturou. Společnost Prague City Tourism totiž chystá komentovanou prohlídku kongresového centra. V sobotu se také můžete projet po pražských tratích, kde běžně osobní vlaky nejezdí. Speciální vlak projede třeba po mostu inteligence a dalšími nákladními spojkami. A končíme festivalem knižních závisláků. Čtvrtý ročník knižního veletrhu proběhne v sobotu v areálu Gabriel Loci na pražském Smíchově. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia. V polovině tohoto týdne oficiálně začal podzim a zatím to vypadá, že prodloužený sváteční víkend nabídne příjemné počasí takzvaného babího léta. Doporučím proto využít volné dny k návštěvě Českého Švýcarska. Zdejší soutěžky jsou ještě otevřené, užijete si plavbu na lodičkách po řece Kamenici a uvidíte, jak se příroda začíná pomalu měnit a zbarvovat. Jenom pro úplnost, sezona plaveb soutěžkami Českého Švýcarska potrvá už jenom do 1. listopadu, tak tuhle šanci pro letošní rok nepropásněte. A další tipy, kam vyrazit, najdete i na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál.

0: Fox a Touch Me, to je závěr pátečního rána na Signa Rádiu. Před 9 hodinou se mnou ve studiu opět Lucka. Ahoj.
1: Den přeji, já jsem se zasnila.
0: My jsme z generace, kdy jsme si kupovali CDčka. Máš jich doma hodně, viď? Já minimálně 2 kufry.
1: No, CDček mám spoustu, taky mám hodně desek a právě jsem si vzpomněla na situaci, kdy jsem byla dítě školou povinné a seděla jsem u sousedů u Grance a poslouchali jsme Touch Me, Touch Me.
0: No, vidíš. A mladá generace, ta žije v tom virtuálním světě, že jo, streamovací služby a tak dále. V podstatě hudbu si kupujou jenom jako předplatné na měsíc a ono už jim to začíná trošku vadit.
1: Já se nedivím.
0: Zjistili, že vlastně jako přehrávací hudbu z internetu a streamovacích služeb je už docela nuda a chybí jim ten pocit jako vlastnit tu hudbu, ten fyzický nosič, prostě to CDčko, a právě začínají objevovat znovu to kouzlo toho, že prostě otevřeš ten obal, vyndáš tu stříbrnou placičku, přečteš si ten buklet, koukneš se tam na fotky a tak dále. No a za první pololetí letošního roku vzrostly prodeje CDček ve Spojených státech skoro o 60%. A právě kupuje mladá generace.
1: No možná za chvilku přijdou na řadu i kazety, ale tak mě napadá, že bych jako začala s workshopem nějakým, jestli nás poslouchá nějaký teenager. Ráda ukážu, jak jsem čekala u rádia, poctivě Jirka to taky zná, kdy dají tu moji písničku a rychle mačkala a běda, nedej bože, když jsem musela do kuchyně mamince utřít nádobí a prošvihla intro.
0: A možná by byl docela dobrý workshop na to, jak správně slepit audiopásku, když se ti přetrhne.
1: Jo, třeba lakem na nechty, že jo, to jsme dělali.
0: Ano, těch metod bylo spousta. Co máš ve zprávách?
1: No tak papež Lev 14. vyráží na cesty za galským kohoutem a Evropská komise je přísnější než rodiče, navrhuje omezit sociální sítě dětem.
0: A v příští hodině Sandra, CC Catch anebo Midnight Oil budeme pokračovat v tom nejlepším z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě osobní auta máme v sobě na silnici 190 u Nýrska na Klatovsku, proto je tady aktuálně částečně blokovaný provoz. Zdrží vás nehoda v Brně v ulici Hradecká a nepojízdný kamion překáží na D11 na 67. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Evropská komise navrhuje omezit sociální sítě dětem. Do 13 let by k nim podle návrhu neměli mít přístup vůbec. Mezi 13 a 15 lety by mohli používat jen účty vytvořené a kontrolované rodiči. Samostatný účet by si mohli založit až od 15 let. Návrh ale ještě musí projít schvalováním v Evropské unii. Velké obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí 28. září na den české státnosti zavřené. Zákon jim během vybraných státních svátků prodej zakazuje. Otevřít mohou menší obchody, čerpací stanice, obchody na letištích, železničních a autobusových nádražích a ve zdravotnických zařízeních. Papež Lev 14. dnes zahajuje čtyřdenní návštěvu Francie, během níž kromě Paříže zavítá i do slavného poutního místa Lourdes a také do Metz. Polsko vydává nové pokyny pro případ leteckého útoku. Lidé mají znát varovné signály, najít si nejbližší úkryt a mít připravený evakuační batoh. Po vyhlášení poplachu se mají ukryt co nejdál od oken, případně opustit auto a najít bezpečné místo.
0: Co se děje v regionu?
2: Hodoměřickou ulici, jednu z dopravně nejproblematičtějších tras v metropoli, čekají úpravy. Technická správa komunikací počítá se zahájením prací na přelomu roku. Hlavní práce pak budou probíhat v příštím roce. Stavba ale výrazně zasáhne do už tak komplikované dopravy. Hovoří se o přesměrování dopravy na objízdné trasy nebo také o instalaci dynamické světelné závory. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po druhé hokejisté Liberce na východě Čech neuspěli. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Úterý Liberec vyhrál v Pardubicích. Na Hradec Králové už ale nevyzrál. Mountfield doma zvítězil 5-2 a slaví první domácí výhru v sezóně. Dalších 6 zápasů čtvrtého kola extraligy se hraje dnes. Mistr z Pardubic se představí v Mladé Boleslavi, Vítkovice v Třinci a Sparta v Litvínově. Dále Kladno hostí Plzeň, Karlovy Vary České Budějovice a Olomouc brněnskou Kometu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude oblačný až zatažený, ale místy, například v jeho západní polovině Čech, ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, na východě jenom místy. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 v režii Jirky Svobody.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio. Krátce po 9. hodině máte naladěné Signál Rádio. Vstupujeme do pátečního dopoledne, které nám za chvíli zpříjemní jedna nahrávka z magnetofonové pásky. Připomeneme si hit, na který jsme kdysi čekali s prstem na tlačítku rekord, abychom si ho mohli nahrát z rádia. Dostanete od nás i pár tipů na víkend a samozřejmě další pořádnou dávku těch nejlepších osmdesátek. Tak hezký poslech, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu CC Catch a od diskotékových rytmů teď přejdeme ke kytarám.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Teď už tady mám připravený hit s pořádnou energií, který ale skrývá hluboký příběh. Jsou to Midnight Oil a jejich Beds Are Burning z roku 1987. Kapela v téhle písni totiž upozorňuje na práva původních obyvatel Austrálie a návrat jejich tradiční půdy. A přidám k tomu jednu zajímavost. V letošním roce se tenhle hit stal oficiální písní australského týdne smíření, kde ji společně zpívalo víc než 41 tisíc lidí. Tak si pojďme dát i u nás na Signál Rádiu. Tady jsou Midnight Oil a Beds Are Burning.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám hezký pátek se Signál rádiem. Prodloužený víkend už je za dveřmi a je spojený s oslavou českého patrona svatého Václava, a tak se prakticky po celé republice budou o tomto víkendu konat různé svatováclavské slavnosti. Některé začínají už dnes, například v Českém Krumlově, v Jihomoravské Břeclavi, ale také na Pražském Proseku, ve Strakonicích a na dalších místech. Někde jsou dokonce spojené i s vinobraním. Zdá se, že prodloužený víkend toho nabídne hodně a určitě se nikdo nebude nudit. A já věřím, že vás dál bude bavit i vysílání Signál rádia.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu.

0: Skupina New Order v pátek dopoledne na Signál Rádiu. Za chvíli už Helena Vondráčková nebo Cliff Richard, ale ještě nás kolega Luboš Dvořák vezme po stopách svatého Václava.
1: Divadlo Járy Cimrmana zahájilo jubilejní 60. divadelní sezónu. Poslední hru, kterou napsali společně Svěrák se Smoljakem, bylo České nebe. Premiéra byla před 18 lety. Humornou představu, co by se asi dělo v nebi mezi osobnostmi českého národa při vypuknutí první světové války, řídí svatý Václav. Jeho připomínka jako našeho patrona je stanovena na 28. září a dodnes se k němu vracíme, i když už ani nevíme proč. Jen snad to, že je den volna. Kde to berou ještě vážně a liturgicky, je stará Boleslav, kde mu byl násilně ukončen život. Naopak Stochov nedaleko Kladna je jeho rodištěm asi. Babička svatá Ludmila zde zasadila při jeho narození dub, který roste dodnes a patří k nejstarším stromům v České republice. Ostatní oslavy jsou už světského charakteru. Tak například v Mladé Boleslavi mají svatováclavskou jízdu starých aut a motorek. V Českém Krumlově s ním vítají podzim, v Kutné Hoře ho spláchnou vínem, ve Svijanech pivem a v Břeclavi mají folklorní ejchuchu. Ať je to jak chce, tak svatý Václav stále tmelí drolící se společnost. Prima prodloužený víkend přeje Luboš Dvořák.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Se skupinou Roxette jsme se na Signál Rádio přiblížili k 10. hodině, také k dalším zprávám a po nich opět ty nejlepší osmdesátky Cyndi Lauper, Nick Kershaw a nebo Rod Stewart.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, křižovatka silnice 42 a ulice Táborská, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta. Praha, Čechův most, tady auto srazilo dva chodce ve směru na centrum, na nábřeží Edvarda Beneše se kvůli tomu v obou směrech tvoří kolony a poruchaný kamion překáží na D7 na druhém kilometru ve směru na Prahu, tady dochází ke zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyraz se na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný páteční den stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Opozice chce necelé dva týdny před senátními a komunálními volbami vyvolat hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Návrh na mimořádnou schůzi podají ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09. Hlasovat by se mohlo už příští týden. K vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlasů, opozice jich má 92. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Sněmovna podpořila ve včerejším úvodním kole novelu koaličních poslanců, jež míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Jde ale i o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Předlohu teď posoudí ústavně právní výbor. Francie pošle do Saúdské Arábie vojáky, radary a obranné systémy na obranu přístavu Jambu u Rudého moře. Ten je napojený na klíčový ropovod z východu země. Podle prezidenta Emmanuela Macrona nejde o zapojení do konfliktu, ale o ochranu důležitého ropného terminálu.
0: Co se děje v regionu?
2: Požadavky na řidiče taxislužeb se nejspíš zpřísní. Novela zákona o silničním provozu, která se chystá, dá obcím pravomoc požadovat po řidičích zkoušky například z jazyka a místopisu. To by mohlo vyřešit problém, který je v hlavním městě. V metropoli jezdí aktuálně 15 000 taxikářů. 45% z nich jsou ale cizinci, většinou Ukrajinci. A ti mají s dorozuměním velké problémy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jakub Menšík se ode dneška zúčastní prestižní tenisové akce. Více ví Petr Plintovič.
3: V Londýně dnes začíná Laver Cup mezi týmy Evropy a zbytku světa. 9. ročníku exibičního turnaje se podruhé zúčastní i Jakub Menšík. Ten dnes narazí nejprve ve dvou hře na Američana Nakashimu. Večer ho pak čeká ještě 4 hra. Po boku Španěla Carlose Alcaraze.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude oblačný až zatažený, ale místy, například v jeho západní polovině Čech, ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, na východě jenom místy. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu 80 v režii Jirky Svobody.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 10 hodin, s vámi je Signál Rádio a už jsme pěkně rozjeli pátek s datem 25. září. V roce 2017 to byl den, kdy zpěvák Tom Petty ještě nevěděl, že v Los Angeles odehrál svůj úplně poslední koncert k oslavě 40 let na scéně. Týden na to totiž odešel do hudebního nebe. Hudební historie je zajímavá a pár dalších momentů vám připomeneme už za chvíli. Hezký poslech, Signál Rádia vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké páteční dopoledne, jste naladění na těch správných vlnách Signál Rádia a kolega Lukáš Bláha nás teď provede hudební historií 25. dne měsíce září.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na úvod se vracíme zpět přesně o půl století. Paul Hewson, David a Dick Evansovi a Adam Clayton odpověděli na inzerát na nástěnce dublinské školy Mount Temple, kterým 14-letý student Larry Millen Jr. hledal spoluhráče do rockové kapely. Dick Evans později sestavu opustil, z Paula se stal Bono, David se proměnil v The Edge a nejslavnější irská skupina byla na světě.

Publikum. V losangeleském amfiteátru Hollywood Bowl se Tom Petty and the Heartbreakers sešli na vůbec posledním vystoupení, protože legendární kytarista a skladatel o týden později umírá. Jedná se symbolicky o závěrečnou zastávku na jejich turné ke 40. výročí.

0: Posloucháte páteční vysílání Signál rádia. Pracovní týden už bude končit a před námi je prodloužený sváteční víkend. Kdybyste ho chtěli začít něčím příjemným, tak doporučím si naladit naše večerní vysílání. Jako každý pátek, také dnes se můžete těšit na pravidelný pořad The Power of Love, tedy 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Začínáme v 9 večer a ploužit se s námi můžete u romantických písniček až do 2 do rána. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál rádiu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Klasik na rádiu Jason Donovan, Everyday I Love You More, 10 hodin, 41 minut, se mnou už ve studiu Lukáš Frelich, vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Máme pátek, před námi prodloužený sváteční víkend, nějaké plány?
1: Ano, vyrazím na houby.
0: Máš recht, teď rostou. Mimochodem, Lucka ve zprávách upozorňovala na to, že poměrně dost otrav, tak doufám, že znáš velmi dobře houby.
1: Ty, co sbírám, tak znám a doufám, že nepotkám někoho, kdo by mi to otrávil.
0: Dobře. Takže, Lukáš, ještě než vyrazí na houby, tak s vámi bude dneska odpoledne tady u nás na Signál rádiu. Jirka se loučí, my se uslyšíme až v říjnu, tak se mějte do té doby dobře a zase příště. Ahoj.

0: Annie Lennox, chviličku před 11. hodinou, hezký pátek přes Signál Rádio. Za moment Bonnie Tyler, John Bon Jovi nebo třeba Eruption. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor dejte, kdo vyjíždíte z Prahy po dálnici D1 ve směru na Brno, 19.5. až 20. kilometr. Tady se zdržíte, je tu nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se ve výrazně snížené rychlosti a nárazově se právě vytváří krátká kolona. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně, šťastnou cestu. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol back. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu další zprávy. Česko má podle prezidenta Petra Pavla příležitost nabídnout partnerům v Severoatlantické alianci letoun L-39 Skyfox pro protidronovou obranu. Řekl to včera českým novinářům na návštěvě Národní gardy v Nebrasce. Nabídka podle něj dává smysl, protože stroj společnosti Aerovodochody je univerzálně použitelný.
2: Česká republika jako jedna z mála zemí, ne jediná země naší velikosti, která je schopná vyrábět letadla různých kategorií od designu až po prodejní servis. Skyfox je nenáročný, pokud jde o pořizovací náklady, provoz, použitelný jak pro průzkumné role, případně pro bojovou podporu, pro výcvik.
1: Premiér Andrej Babiš v polovině září oznámil, že Česko nabídne 8 nových letounů Skyfox Bulharsku. V Plzni začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než 100 snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Americký prezident Donald Trump přijal čínského prezidenta Xi Jinpinga v Bílém domě se všemi poctami. Trump při návštěvě mluvil o jejich skvělém přátelství a řekl, že si oba podle něj nikdy nerozuměli lépe. Xi Jinping uvedl, že vztahy obou zemí by měly stát hlavně na spolupráci.
0: Co se děje v regionu?
1: Na Čechově mostě v Praze vjela dopoledne řidička autem na chodník a srazila dva chodce. Zraněni byli oba chodci i řidička. Jeden ze zraněných je ve vážném stavu a skončil v umělém spánku. Provoz na mostě je omezen. Dodejme, že na místě zasahovali záchranáři i policie a okolnosti nehody se teď vyšetřují.
0: Sport.
1: České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále v Shenzhenu se utkají se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začíná právě teď.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude oblačný až zatažený, ale místy, například v jeho západní polovině Čech, ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, na východě jenom místy. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu po zprávách Lukáš Frélich a 80.
0: Signál Rádio.
3: 2 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli se budeme věnovat zdravému životnímu stylu a taky mám pro vás malé překvapení, které určitě oceníte. To vše je následujících 60 minut. S vámi Lukáš Frelich a teď i John Farham.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: John Bon Jovi teď s námi na Signál Rádiu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do Evropského týdne udržitelného rozvoje. Nabízí přednášky, burzy oblečení nebo rostlin, ale také ochutnávky lokálních produktů nebo workshopy o zdravém životním stylu nebo duševní pohodě. Více prozradí protektorka školy Martina Juřínová.
1: Zařadili jsme sběr z obnošených bot, které poslouží výzkumu, protože zde máme na univerzitě projekt Recycling Shoes, kde právě zpracováváme, drtíme tyhle boty a zpracováváme je na další v duchu Baťovy udržitelnosti.
0: Evropský týden udržitelného rozvoje na Zlínské univerzitě také nabízí nácvik první pomoci nebo kurzy sebeobrany a další aktivity, které pomáhají s přípravou na krizové situace.

0: Páteční dopoledne je plné v proudu a tak mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu. Celý tento týden vám v našem ranním vysílání a soutěžním kvízu Ano nebo ne rozdáváme vstupenky na koncert kapely Vidiek, která zahraje v pátek 6. listopadu. No a co je hodně důležité, přidáváme vám k tomu taky CDčko. A teď asi úplně to nejdůležitější, co vás zajímá. Vstupenky budeme rozdávat i následující týden, a to hned po víkendu, včetně svátečního pondělka. Takže i v příští pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek si někdo z vás odnese vstupenky na koncert kapely Vidiek. Musím říct, že nebude chybět ani CDčko a tím pádem v našem ranním vysílání ani soutěžní hra Ano nebo ne. Také nezapomeňte i po víkendu, třeba i při tom svátečním pondělku, vstávat s vámi, třeba budete mít štěstí a na koncert téhle oblíbené kapely se dostanete úplně zdarma. Podrobnosti jsou na našem webu signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Kapela Tým a Signál Radio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahraje Madonna, John Lennon nebo třeba New Kids on the Block za moment. Hezké dopoledne.
1: Signál Radio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio hraje 80.
2: Proč poslouchám Signál Rádio? Protože mě znovu přeneslo do mládí.
3: Miluju 80.
4: Tohle to je rádio, který hraje perfektní muziku, což je muzika, na který já jsem vyrost, takže s tímhle rádiem já rozhodně nestárnu.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80.

0: New Kids on the Block, chviličku před polednem na Signál Rádiu. Za moment Lionel Richie, Belinda Carlisle nebo třeba Jennifer Rush, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte ve středu Brna v ulici Koliště, tady je nehoda dvou osobních vozidel, sice bez zranění, ale částečně tady blokují provoz. Počítejte se, že se můžete zdržet. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 25. září a přesně v poledne pro vás máme zprávy na Signál Rádio. Sněmovna se v úterý odpoledne sejde k hlasování o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše. Návrh na svolání schůze podepsalo 92 opozičních poslanců. Opozice vládu kritizuje a tvrdí, že lidé mají právo na změnu. Premiér Babiš uvedl, že se na mimořádnou schůzi těší. Kůrovcová kalamita může podle vlastníků lesů přijít už příští rok. Letošní rekordně teplé a suché počasí totiž oslabilo stromy a vytvořilo dobré podmínky pro množení kůrovce. Ohrožené navíc nejsou jen smrky, ale také borovice a jedle. Velké obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou na státní svátek, tedy v pondělí 28. září, zavřené. Zákon jim během vybraných státních svátků prodej zakazuje. Otevřít mohou menší obchody, čerpací stanice i prodejny na nádražích. Na Slovensku dál zdražují pohonné hmoty. Cena běžné nafty minulý týden vystoupala na nejvyšší úroveň od začátku sledování v roce 2009. Litr stojí v průměru necelé 2 eura. Benzin Natural je nejdražší od léta 2022. Šoféři za něj v průměru zaplatí 1 euro 85 centů za litr.
0: Co se děje v regionu?
1: Hygienici kvůli nadlimitnímu množství olova doporučují obyvatelům 12 obcí severně od Prahy nepoužívat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Týká se to například odolený vody, klecan, zděb nebo vodochod. Lidé tu mají používat balenou vodu, případně vodu z přistavených cisterén.
0: Sport.
1: Španělský tenista Carlos Alcaraz vyzval pořadatele, aby zápasy na Grand Slamech končily nejpozději v 11 hodin večer. Sedminásobný Grand Slamový šampion Alcaraz na letošním US Open jako obhájce vypadl ve čtvrtfinále poté, co prohrál s domácím Benem Sheltonem. Utkání skončilo v 3:30 ráno, nejpozději v historii turnaje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území i zataženo a výjimečně slabý déšť. Později k večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio. Signál
2: Rádio. 12 hodin a 4 minuty, dobrou chuť k obědu. V minulosti proběhla spousta kuriozních dražeb, ale Velká Británie má teď asi nejkurioznější draženou věc všech dob. Víc prozradím za chvíli, na start Mike Oldfield. Hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Dražby, kde se dražily zajímavé nebo kuriozní předměty, těch tady bylo spoustu, ale vypadá to, že takový jako hit nebo pomyslný vrchol žebříčku bude držet Velká Británie. Jedna z místních modelek totiž vydražila právo na pojmenování svého dítěte za 34 v přepočtu milionů korun. Tak si to představte, draží se už i právo na to, kdo bude moct pojmenovat její dítě, a zatím je to považováno za nejkurioznější draženou věc všech dob. Řekněte sami, jsem zvědavej, jaké jména budou připadat v úvahu, a možná by mě zajímaly i názory vaše. Vemte třeba naší aplikaci nebo mi napište do našeho studiového mailu, jaké jméno byste v takovém případě vybrali. Jak by se měl jmenovat syn této britské modelky? Ve fantazii se meze nekladou, tak pište buď přes apku, anebo přímo do studiového mailu.

0: Milli Vanilli na Signál Rádiu. Venkovní vířivku a ochlazovací bazén budou mít nově v Jihlavě. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby nebudou chybět ani další osmdesátky, třeba Tina Turner, Bryan Adams nebo Michael Jackson. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. V Jihlavě se otevírají nové možnosti místním plavcům. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Zemský ráj, to na pohled. Tenhle slogan známe z naší státní hymny, ale o vodním ráji tam není ani zmínka. Ten je naopak v Jihlavě. Zdejší vodní ráj rozšířil své zázemí o nový saunový svět. Návštěvníci v něm najdou několik druhů saun, velkou panoramatickou saunu s výhledem na řeku Jihlavu, venkovní výřivku i ochlazovací bazén. Moderní wellness zázemí pojme až 120 návštěvníků. Veřejnosti se otevírá dnes. Saunový svět rozšířil dosavadní nabídku areálu a přidal k ní několik různých možností, jak strávit čas mimo bazén. Kromě klasického saunování je možné využít také venkovní část nebo několik místností určených k odpočinku. Důvodem vzniku nového prostoru je snaha nabídnout lidem něco nového. Jedním z nejvýraznějších míst je už zmíněná panoramatická sauna. Ta pojme až 60 lidí a počítá se v ní také se saunovými ceremoniály. Právě ty mají být jednou z novinek, které nový prostor přinese. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.

0: Přiblížila se 13. hodina, tady je signál rádio, hezké odpoledne. Za moment Eurythmics, Donna Lewis nebo Frankie Goes to Hollywood. Hrajeme to nejlepší z osmdesátek. Teď už zprávy a taky doprava.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor na Praze 9, Novopatská ulice, sjezd z Pražského okruhu, tady je nehoda náklaďáku s osobákem, částečně blokují dopravu, můžete se i na chviličku zdržet, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Signál Rádio, zprávy.
4: Pěkné páteční a místy i prosluněné odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Volby jsou na spadnutí a tak digitální a informační agentura vydala před říjnovými volbami poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady. Je nutné ji tedy aktualizovat, aby se aplikace správně spustila a uživatel se s ní mohl prokázat ve volební místnosti. Ostravští celníci při kontrolách na Karvinsku a Olomoucku zabavili celkem 635 kg kebabu, který byl převážen bez chlazení. V jednom případě bylo venku 34 stupňů a maso bylo v kufru i prostoru pro cestující. Veškeré potraviny, včetně jogurtů a majonéz, veterináři nechali zlikvidovat. S komunikací hmyzu, hub nebo ovocných stromů až po komunikaci technologií a samotných lidí se mohou zájemci seznámit při dnešní noci vědy. Do akce, jejímž letošním tématem je právě komunikace, se zapojilo přes 140 institucí po celém Česku a českou vědu letos přiblíží i některá česká centra v zahraničí.
3: Co se děje v regionu?
4: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli nadlimitnímu množství olova ve vodě z vodojemu v odolené vodě. Kontaminace se týká 12 obcí a více než 20 tisíc lidí. Vodu není možné používat k pití ani vaření, pouze k osobní hygieně.
3: Sport.
4: Jakub Menčík se ode dneška zúčastní prestižní tenisové akce, pokračuje Petr Plintovič.
5: V Londýně dnes začíná Laver Cup mezi týmy Evropy a zbytku světa. 9. ročníku exibičního turnaje se podruhé zúčastní i Jakub Menčík. Ten dnes narazí nejprve ve dvou hře na Američana Nakashimu. Večer ho pak čeká ještě 4 hra po boku Španěla Carlose Alcaraze.
3: Signál Rádio, počasí.
4: Během odpoledne bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území i zataženo a výjimečně slabý déšť. Později k večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu 80 a Lukáš Frélich.
3: Signál Rádio.
6: Pár minut po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Někdy člověk doma vyvine produkt, který by byl špičkou ledovce a ostatní by za něj platili zlatem. Jeden takovýhle příběh jsme pro vás měli dnes ráno, za moment si ho připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
3: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Eurythmics teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu.
0: Každý rok se u nás koná soutěž živnostník roku a někdy se ukáže, že můžete prorazit i s výrobkem, který jste si původně chystali pro vlastní potřebu. Takový příběh měl dnes ráno Jirka Svoboda.
2: To se podařilo i paní Veronice Peškové, která se vrhla na výrobu přírodní kosmetiky pro lidi s ekzémem, protože s tím měli problém i u nich v rodině.
3: A vzhledem k tomu, že jsem zdravotní sestra, tak jsem si udělala takový jako alternativy toho, co jsem znala v nemocnici. A použila jsem to vlastně na ty různý druhy ekzému. Ta kosmetika vlastně neobsahuje žádnou syntetiku, neobsahuje eterický olej ani vlastně žádné látky, které by mohly jakkoliv dráždit tu pokožku. A já se teď vlastně snažím dostat tu kosmetiku mezi lidi, který atopický ekzém trápí a jsou to většinou maminky, kterým se to udělá u dětí.
2: Paní Veronika Pešková je krajským živnostníkem roku 2026 za Plzeňský kraj a všichni krajští vítězové se ještě setkají v celostátním finále, které se bude konat na pražském Žofíně 10. prosince.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i soutěžit o vstupenky na koncert kapely Vidějek. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o česti.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1985 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Zahrají Bananarama, kapela U2 nebo třeba Stars on 45. Tak zůstaňte dál s námi.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Německý zpěvák, který svou kariéru odstartoval velmi rychle, přišly první dva velké hity, okamžitě vzestup na přední příčky hitparád a znal ho celý svět, zvlášť ten evropský. Asi za to mohlo i počin, nebo důvod byl ten, že svoji tvorbu ve většině případů právě vydával v rytmech diska, které se v 80. letech hodně líbilo. A to samé platí i o singlu, na který teď zavzpomínáme. Je to píseň, byla vydána v prosinci roku 1985 jako první single z alba Kontakt. A to album je zajímavé, že vyšlo až v roce 86, tedy skladba byla vydána o fous dřív než samotné album. Nic to nemění na tom, že hitovka je to skvělá. Fancy a Bolero.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Los Lobos La Bamba. Tady je Signál Rádio, hezké odpoledne. Za moment Roxette, Freddie Mercury nebo skupina ABBA. Hrajeme to nejlepší z osmdesátek. Teď zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D1 ve směru na Brno. Tady na 29. kilometru je nehoda osobáku s nákladňákem a můžete se i zdržet. Obeňte se trpělivostí a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 2 odpoledne hezký zářijový den přeje Lucie Sinková. 73-letého českého turistu hledali v západních Tatrách slovenští horští záchranáři. Muž se totiž nevrátil na chatu, neměl signál a nebylo jasné, kudy šel. Do pátrání se zapojilo 13 záchranářů, psovod i dron. Turista nakonec sám zavolal horské službě, byl v pořádku, jen nouzově přenocoval v horách. Češi jsou národ vášnivých houbařů a letos si na pořádnou úrodu museli počkat. Teď už ale houby rostou a podle mykologů může hlavní podzimní vlna teprve přijít. Pokud bude dál pršet a nepřijdou silné mrazy, hřiby a další oblíbené druhy můžeme sbírat i v říjnu. První přízemní mrazík přitom ještě nemusí znamenat konec sezóny. Americkou herečku Susan Sarandonovou včera v New Yorku zadržela policie během protestu proti americké vojenské podpoře Izraele. Demonstrace se konala před sídlem OSN v době, kdy se očekával projev izraelského premiéra k valnému shromáždění.
0: Co se děje v regionu?
2: V Praze stále operuje filmový štáb Netflixu. Ten se s natáčením seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství vrátí na Letnou. Úvodní nádrže v Letenských sadech se bude natáčet 6. října a u pavilonu Expo 58 na filmaře narazíme od 12. do 16. října. Ve všech případech je nutné počítat s uzavřením některých cest. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v Itálii Jiřího Prskavce. A české tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šenčenu vybojovala pro tým kapitánky Barbory Strýcové Karolína Muchová. A jistotu postupu do finále může stvrdit ve druhé dvouhře Linda Nosková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území i zataženo a výjimečně slabý déšť. Později k večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu 80ky a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start Erik Carmen, hezké odpoledne s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Freddie Mercury teď s námi na Signál Rádiu. Dnešního data se v hudební minulosti toho stalo opravdu hodně. Vše teď shrne kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na úvod se vracíme zpět přesně o půl století. Paul Hewson, David a Dick Evans

89. Britské duo Tears for Fears, představující takzvanou novou vlnu, vydalo své třetí album The Seeds of Love. Šlo o jejich tehdejší poslední desku za účasti Kurta Smitha, který se po bouřlivém rozchodu s druhým členem Rolandem Orzabalem přestěhoval do New Yorku, aby se tam vydal na soulovou dráhu. Znovu se pánové sešli až za 15 let.

Třetí položka nás dnes vede za 25. dnem měsíce září letopočtu 2017. V Los Angeleském amfiteátru Hollywood Bowl se Tom Petty and the Heartbreakers sešli na vůbec posledním vystoupení, protože legendární kytarista a skladatel o týden později umírá. Jedná se symbolicky o závěrečnou zastávku na jejich turné ke 40. výročí.

0: Takhle hraje Signál Radio a Brian Ferry. Výstava citrusů, vinobraní nebo procházka po kolejích. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně. Pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Bee Gees, Pretenders nebo Ricky Povery, tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál

0: Ve 3:45 je s vámi Signál Rádio. I tento víkend nabídne opět mnoho akcí, některé pražské vybral Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud nemáte program na tento víkend, tak se vydejte v Praze třeba do Botanické zahrady kousek od Karlova náměstí. Právě ta totiž dnes otevírá tradiční výstavu citrusů, která nabídne známé i méně známé odrůdy. Sezona vinobraní pokračuje, tuto sobotu například na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích. I tady můžete okoštovat vína, která se urodila na českých, moravských a zahraničních vinicích. V sobotu můžete vyrazit i za architekturou. Společnost Prague City Tourism totiž chystá komentovanou prohlídku kongresového centra. V sobotu se také můžete projet po pražských tratích, kde běžně osobní vlaky nejezdí. Speciální vlak projede třeba po mostu inteligence a dalšími nákladními spojkami. A končíme festivalem knižních závisláků. Čtvrtý ročník knižního veletrhu proběhne v sobotu v areálu Gabriel Loci na pražském Smíchově. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: 15. hodina je tady a s ní vám dělá společnost Signál Radio. Za moment Sixpence None the Richer, Taxi, Dixas Midnight Runners nebo Pet Shop Boys. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 7. V Holešovicích v ulici Železničářů je nehoda tramvaje a osobního vozidla. Je bez zranění, ale částečně blokují dopravu. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Před prodlouženým víkendem hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Superdávka na bydlení se od října začne počítat podle jednotlivých okresů. Dosavadní systém rozděloval města jen do několika kategorií podle počtu obyvatel. Nově se tak bude výše uznatelných nákladů lépe přizpůsobovat cenám nájmu v konkrétním regionu. V Praze se například normativ pro jednočlennou domácnost zvýší o 549 korun, tedy na 13 380. Velké obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí 28. září na Den české státnosti zavřené. Zákon jim během vybraných státních svátků prodej zakazuje. Otevřít mohou menší obchody, čerpací stanice, obchody na letištích, železničních a autobusových nádražích a ve zdravotnických zařízeních. Soči dokončují rozsáhlou přestavbu rezidence ruského prezidenta Vladimira Putina. Původní budovy nechala firma v roce 2024 zdemolovat a na jejich místě vyrostly nové. Zakázku získala bez výběrového řízení společnost napojená na Putinova přítele. Prezident přitom sídlo kvůli obavám z ukrajinských dronových útoků v poslední době téměř nenavštěvuje.
0: Co se děje v regionu?
2: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, čekají změny. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od úterý 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce i po 6 minutách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po druhé hokejisté Liberce na východě Čech neuspěli. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Úterý Liberec vyhrál v Pardubicích. Na Hradec Králové už ale nevyzrál. Mountfield doma zvítězil 5-2 a slaví první domácí výhru v sezóně. Dalších 6 zápasů čtvrtého kola extraligy se hraje dnes. Mistr z Pardubic se představí v Mladé Boleslavi, Vítkovice v Třinci a Sparta v Litvínově. Dále Kladno hostí Plzeň, Karlovy Vary České Budějovice a Olomouc brněnskou Kometu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo, kránu se objeví mlhy. A během zítřejšího dne jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Čtyři minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. V Praze se můžete vydat na cestu k řece. Podrobnosti přidám za moment. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Elton John.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Tady je Signál Rádio. Pondělí je státní svátek, ale i pro tento den máme pro vás program. Už tedy 28. září ožije Praha multižánrovým městským festivalem Poznej Vltavu. Na jeden den se břehy i hladina řeky promění v místo plné objevování, setkávání, pohybu, vzdělání i zábavy. Festival nabídne komentované prohlídky, zajímavé přednášky, workshopy i sportovní aktivity. Veškeré podrobnosti najdete u nás na našem webu signalradio.cz. Tak si udělejte čas a vychutnejte si i ten pondělní sváteční den na břehu Vltavy, u vody a s nějakou aktivitou.

0: Barbra Streisand a romantická klasika z 80. let. Jelikož víkend začíná v pátek, tak vám poodhalím, co pro vás chystáme na sobotu. Kromě tipů a informací, kde se co děje, se taky úderem 18. hodiny o slovo přihlásí kolega Martin Hovorka a tady je na co se těšit. Totiž v signálech světových hitparád vás vezme do evropského žebříčku roku 1984. Takže udělejte si v sobotu večer čas, protože nás čeká spousta nádherných vzpomínek. Madonna, Ugly Kid Joe a nebo třeba Pointer Sisters vám zkrátí poslední minuty v práci.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 3 minutky, 3:15, Signál Rádio s vámi a taky čas, kdy tady u nás dojde ke střídání, protože do studia dorazil i kolega Lukáš Bláha.
1: No, krásné odpoledne. Už jsem tady, hezké odpoledne, ale bylo to o Fous.
0: Bylo to o Fous, řekněme si upřímně, na silnicích při pátku je to vždycky o Fous.
1: Ano, a navíc před prodlouženým víkendem je ten Fous ještě o
0: daleko,
1: něco ano,
0: daleko vyšší.
1: Ano, ano.
0: Řekněme, že takový pátek vždycky povyšujeme jakoby o laťku výš, ten provoz.
1: Ano, ano.
0: Všichni jedou ven.
1: Ano, Laděk jsem potkal spoustu.
0: Ano, každopádně vy si prodloužený víkend užijte, mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase v úterý dopoledne v 11. Tak ahoj.

0: taneční klasika na signálu, Guru Josh a jeho Infinity. Nekonečná není ani tato hodina, 16. je tu za 2 minuty, proto si dáme čerstvé zprávy, které připravila Lucka Sinková a i v příští hodině 80-kové pecky, jak se vám líbí, Erasure, Vanessa Paradis a nebo Alphaville.
1: Signál rádio doprava.
0: A ze všeho nejdřív míříme na tuzemské silnice. Pražský okruh, 17. kilometr ve směru Ruzině potažmo D7. Tady došlo ke střetu dodávky s nákladním vozidlem. V hlavním městě se bouralo i v ulici U Botyče. Tady se potkala hned 2 osobní auta s nákladním. A ještě buďte obezřetní na D11, 57. kilometr ve směru Hradec Králové, kde je odstavené osobní vozidlo. Klidnou cestu.

0: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Signál Rádio, zprávy.
5: Je před námi poslední zářijový víkend a taky další zprávy s Lucí Sinkovou. Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 sebrali podpisy 92 poslanců pro svolání schůze sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Opozice chce mluvit hlavně o návrhu rozpočtu na příští rok, premiérově střetu zájmů a vztahu vlády k ústavním institucím, soudům, médiím a neziskovým organizacím. Více říká šéf ODS Martin Kupka.
6: Jaké jsou hlavní důvody pro vyslovení nedůvěry vládě? Především astronomický schodek a jasné porušení programového prohlášení vlády, ve kterém stojí, že vláda bude usilovat o zdravé hospodaření, o zdravé finance a že bude držet schodek bezpečně pod 3%. A přitom schodek, který navrhuje, dosahuje 3,5%.
5: Dodejme, že Babiš uvedl, že se na mimořádnou schůzi těší a že vláda ví, co dělá. Ceny elektřiny a plynu pro domácnosti dál rostou. Někteří dodavatelé už nové fixované smlouvy zdražili a lidé si mohou ročně připlatit i několik tisíc korun. Například u plynu může domácnost, která jim topí, ohřívá vodu a vaří, zaplatit nově až o 6 tisíc korun ročně víc. Německý úřad prověřuje možnou závadu řízení u téměř 3 milionů vozů Volkswagen a Audi. Jen u některých modelů může kvůli korozi totiž prasknout šroub upevňující mechanismus řízení a v krajním případě by mohlo dojít k jeho selhání. Zatím nejsou hlášeny žádné škody ani zranění.
4: Co se děje v regionu?
5: Je před námi prodloužený víkend a pražská policie má napilno. Kvůli víkendovým akcím totiž připravuje bezpečnostní opatření. Dohlížet bude například na fotbalový zápas Česka proti Chorvatsku, také na vinobraní na náplavce nebo běžecký závod Běchovice Praha.
4: Sport.
5: A je tu velká sláva. Po 8 letech si totiž české tenistky opět zahrají o titul z Billie Jean King Cupu. V semifinále prestižní týmové soutěže proti Španělkám nasadili nejsilnější možnou sestavu a zvítězili 2-0. Karolína Muchová nejprve na tvrdém povrchu v hale v Šenčenu porazila Jessiku Busasovou 7-5, 6-4. A poté Linda Nosková v souboji jedniček zdolala Kristýnu Buxahovou 7-6 a 6-2. Finále je na programu tuhle neděli od 11 hodin.
4: Signál Rádio, počasí.
5: V noci bude jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se objeví mlhy. A během zítřejšího dne jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
4: Signál Rádio.
7: A 4 minuty po 16. hodině už vám krásné páteční odpoledne přeje Lukáš Bláha. Ode mě se brzy dozvíte, za jak krátký časový úsek se dá složit slavná Rubikova kostka. Počkejte si na ní, ať máte pohodový poslech.
4: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jedna filmová vzpomínka, ladíte odpolední signál a na chvilku uděláme odbočku do Číny za šestiletou Lien Yinch z tamní provincie Sichuan, což mi připomnělo hovězí po sichuánsku, ale zpátky ke zmíněné slečně, pokořila totiž ženský rekord ve složení Rubikovy kostky. Tahle holčička dokázala mít všechny barvy pěkně na své straně za 4,27 sekundy, čímž překonala vlastní rekordní hodnotu z Wuhanu starou jen 3 dny. Z čeho mi ale spadla brada, to je aktuální mužský světový rekord v řešení klasické Rubikovy kostky. Drží ho 9letý Theodor Zajder z Polska s neuvěřitelným časem 2,76 vteřiny. A co vy? Zkoušeli jste si někdy v dětství měřit, jak dlouho vám zabere, než máte Rubikovku pěkně složenou? Já jsem zatím na 41 letech, ale nevzdávám to. Ono to jednou vyjde a vám určitě taky. Hezké odpoledne.

0: Nádherná romantika v podání Phila Collinse, krátce před půl pátou je s vámi Signál Radio v pátečním odpoledni s datem 25. září, což je mimochodem den komiksu, tak klidně vytáhněte ze svých půd nějaké zlaté poklady typu čtyřlístek a když jsem u zlata, tak právě zlaty, ty mají dneska svůj svátek, takže všeobecně to můžeme vztáhnout i na všechna zlata, která máme doma po svých bocích. No a za chvilku v našich uších už budou znít zase osmdesátky. Jirka Kornů dorazí a nebo Gazebou. Pěkné odpoledne.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

odpoledního signálu za námi Jirka Korn a jiné jméno. Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Co vše ovšem může změnit, je počet titulů anglického giganta Manchester City. Podle zdrojů prestižního webu The Athletic byl shledán vinným ve 114 případech souvisejících s údajným porušením finančních pravidel Premier League. Mezi sankce, které může disciplinární komise uložit, patří právě odebrání mistrovských trofejí a v krajním případě také vyloučení z nejvyšší anglické soutěže. Budeme vás dále informovat a nejen sportovní aktuality přineseme ve zprávách v celou, tedy už za 20 minut.

0: I Sandra vám Féteru Signálu přála pohodové páteční odpoledne. Za 4,5 minuty odbije 17. hodina. Čekají vás slíbené nejnovější zprávy. Nese je Lucka Sinková a po nich se těšte na OMD, Boniem nebo Tight Fit, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A jak to jezdí na D3, 128. kilometr ve směru na Prahu, došlo k havárii osobního auta, obezřetní buďte i na D1, 37. kilometr ve směru hlavní město, kde je porouchané vozidlo. Zdržíte se přímo v Praze v ulici Antala Staška, tady střed osobního auta s elektrickou koloběžkou a ještě v metropoli máme hlášený problém v ulici Keštovanici, protože tady je nehoda dvou osobních aut. No ať už jdete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné podzimní odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Snížení věku trestní odpovědnosti se komplikuje. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zvažuje snížení současné hranice 15 let o 1 nebo 2 roky, případně jen u nejzávažnějších trestných činů. Analýza ministerstva ale ukázala řadu problémů současného systému a podle dětského ombudsmana z ní potřeba snížení věkové hranice nevyplývá. Návrh chce Tejc předložit nejdříve v létě příštího roku. U Žlutic na Karlovarsku vzniká obchvat Veselova, který odvede dopravu mimo obec. Nová silnice měří zhruba 1,5 km a v budoucnu se napojí na dálnici D6. Kvůli stavbě je silnice mezi Žluticemi a Veselovem do konce září uzavřená. V Krkonoších letos výrazně ubylo dřeva napadeného kůrovcem. Lesníci očekávají zhruba 15 000 kubíků, příští rok ale může množství vzrůst asi o 5 000. Stromy totiž oslabuje letošní suché počasí a v lesích stále zůstává silná populace kůrovce. Silná exploze v centru Athén částečně zdemolovala dvoupatrovou budovu v historické čtvrti nedaleko Akropole. Jeden člověk byl podle místních médií lehce zraněn a hasiči zachránili dvě ženy z vedlejšího domu. Příčina výbuchu se vyšetřuje.
0: Co se děje v regionu?
1: Pokud se o prodlouženém víkendu chystáte cestovat metrem C, počítejte s omezením. Od zítřka do pondělí 28. září nepojede metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodovem. Nahradí ho autobusy XC. Dopravní podnik během výluky vymění dalších 460 dřevěných pražců za nové betonové.
0: Sport.
1: Bývalý fotbalista Milan Baroš se zítřejší beneficí v Ostravě ještě jednou rozloučí s hráčskou kariérou. V exhibičním a už vyprodaném utkání na městském stadionu po jeho boku nastoupí i další bývalé hvězdy jako Tomáš Rosický, Petr Čech, Jan Koller, Marek Jankulovský, Patrik Berger či Vladimír Šmicr. A obránce Ladislav Krejčí zůstává kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santi Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí už od března.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se objeví mlhy. A během zítřejšího dne jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: A kromě muziky z té správné dekády pro vás budu mít jeden partnerský předvíkendový průzkum. Nenechte si ho ujít, já jsem Lukáš Bláha a přeju bezvadné páteční pozdní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Páteční odpolední signál zní ve vašich přijímačích a tuším, mí říct, milé dámy, teď na vás, že bylo samozřejmostí si po sňatku s tím pravým vzít jeho příjmení. Nevždy tomu tak ale je a pokud se třeba rozhodujete, zda tento krok po svatbě učinit, doporučuji se přiklonit k variantě, že ano. Důvod je ten, že podle analýzy Institute for Family Studies se páry, které nemají stejné příjmení, rozvádějí zhruba o 50% častěji a k rozvodu dochází v průměru po 8 až 10 letech, zatímco u párů se společným příjmením je to přibližně po letech 12. Autoři průzkumu nicméně upozorňují, že ono společné příjmení nemusí být pochopitelně příčinou stabilnějšího manželství. Rozdíl mohou ovlivňovat například postoje k manželství, unáhlené svatby nebo fakt, že změna příjmení po rozvodu představuje administrativní zátěž. Ať tak, či onak, no je před námi prodloužený víkend, hned celé 3 dny pohromadě, tak se nám hlavně nepohádejte a užívejte si volno, ideálně se signálem.

0: 7 minut před půl šestou jste se Signál rádiem. Oheň, voda, vítr a vůbec obecně příroda může za vznik takzvaných houbových kruhů, které se čas od času objevují v lesích. A jestli patříte mezi vášnivé sběratele, měli byste zbystřit, narazíte-li na něj, můžete si být jisti, že jste objevili pořádný poklad. Tyto prstence totiž mohou podle studie růst velmi dlouho, a to klidně i stovky let. Tak hurá do lesa a za chvíli za dalšími osmdesátkami v našem playlistu Taylor Dane u Whitney Houston a chybět nebude ani speciální magneťákový hit. Dobré odpoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál

0: Stále ještě máte ten správný páteční odpolední signál a stihneme v něm i zapnout naše vzpomínkové zařízení.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Léto roku 2026 je nenávratně pryč, ačkoliv to babí o sobě ještě dá během prodlouženého víkendu pořádně vidět. A navíc teď ve vysílání jedna speciální vinylová deska s letní náladou. Následující píseň naspíval britský zpěvák z kořeny na ostrově Trinidad a Tobago, Billy Ocean, a tehdy v roce 1984 to bylo dokonce číslo jedna hitparády Spojených států Billboard Hot 100. Karibská královna, Caribbean Queen a Billy Ocean.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Na vlnách signálu vzpomínka na báječné hudební propojení Aretha Franklin a George Michael, to Lucka Sinková už je se mnou ve studiu, protože 18. hodina se nezadržitelně blíží, připravila souhrn dnešních zásadních zpráv a dál si budeme hrát 80kové hity od Aby, Michaela Jacksona anebo Donny Summer.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na D1, 10. kilometr ve směru Brno, jsou v sobě osobní vozidlo s nákladním. Na Pražském okruhu, 22. kilometr ve směru dálnice D1, tam je neprůjezdný pravý pruh po nehodě dvou osobních aut a ještě jdeme do Brna. V Porgesově ulici havarovalo osobní auto do svodidel. Ať už jedete kamkoliv, tak Signál rádio vám přeje především šťastnou cestu.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Rádio zprávy.
1: Krásný páteční podvečer přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Světová ekonomika letos poroste rychleji, než se původně čekalo. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zvýšila odhad letošního růstu z 2,8% na 2,9%. Pomáhají hlavně investice do umělé inteligence. Příští rok očekává růst o 3%. S komunikací hmyzu, hub nebo ovocných stromů až po komunikaci technologií a samotných lidí se mohou zájemci seznámit při dnešní noci vědy. Do akce, jejímž letošním tématem je právě komunikace, se zapojilo přes 140 institucí po celém Česku a českou vědu přiblíží i některá česká centra v zahraničí. Google chce poslat umělou inteligenci na oběžnou dráhu. Příští týden plánuje v rámci projektu Suncatcher vypustit prototyp satelitu se 4 vlastními čipy TPU. Chce zjistit, jak si umělá inteligence poradí s podmínkami ve vesmíru. Do budoucna by podle Google mohla vzniknout datová centra přímo na oběžné dráze, napájená sluneční energií.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské náměstí Bratří Svinků a sousední Otakarovu ulici čekají změny. Důvodem je stavba nové linky pražského metra. Dopravní podnik zveřejnil vizualizace stanice Nusle, která bude 13 metrů pod zemí a také jejího okolí. Vestibuly budou v obou částech, na náměstí budou 2 výstupy a výtah, v Otakarově ulici pak bude výstupů 5 a také výtah. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti zítra vstoupí do nové éry a poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denie, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koubka. Národní mužstvo tedy rozehraje během rekordně dlouhého srazu elitní divizi A Ligy národů doma v Edenu proti Chorvatsku. Mírným favoritem je soupeř vedený kapitánem Lukou Modričem. Dodejme, že český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazilo.
0: Signál Rádio počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se objeví mlhy. A během zítřejšího dne jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 18 hodin k ní 2 minuty, jedeme tak pátečním podvečerem, ale už lehce po obědě dnes odstartoval 9. ročník hvězdného tenisového turnaje Laver Cup. Tým Evropy zatím vede nad výběrem zbytku světa 1-0 a druhý bod se právě teď snaží přidat Jakub Menčík. Tolik žavá současnost, zanedlouho se vrátíme do historie, spojené s datem 25. září. Nenechte se o ní ochudit, pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční podvečerní signál Siliny k vašim uším, a to je dobře, protože se teď od kolegy Jirky Svobody dozvíte milníky historie pro dnešní datum.
1: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Je 25. září a to je den, kdy v roce 1513 Evropani objevili Tichý oceán. Za připomínku stojí i několik dalších zajímavých výročí, pojďme na ně.
2: Signály z minulosti.
1: Tento den se v roce 1979 Andrew Lloyd Webber a Tim Rice na Broadway dočkali premiéry svého třetího muzikálu Evita. V roce 1974 vědci oznámili, že freonové plyny ze sprejů a chladících zařízení způsobují poškozování ozonové vrstvy země. V tento den byl v roce 1956 uveden do provozu první transatlantický telefonní kabel. V roce 1926 Henry Ford oznámil 8-hodinovou pracovní dobu 5 dní v týdnu. A v tento den v roce 2012 byla v Bazileji vydána Zlatá bula sicilská. Je to základní listina středověkého českého státu.

I krátce před půl sedmou je s vámi Signál Rádio. Pokud zatím tápete v tom, jak strávit prodloužený víkend, pak se stačí podívat do naší mobilní aplikace Záložka novinky a tam najdete spoustu tipů. No a už za pár chvil

0: se taky podíváme blíže na sváteční den 28. září spojený se svatým Václavem. Tak na to si určitě počkejte, stejně jako na 80kové pecky budou Ultravox anebo Robert Palmer z UB40. Dobrý podvečer.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Petra Vox doznívají, to, co slyšíte, je páteční podvečerní signál. A co mají společného svatý Václav s Járou Cimrmanem, to ví kolega Luboš Dvořák.
1: Divadlo Járy Cimrmana zahájilo jubilejní 60. divadelní sezónu. Poslední hru, kterou napsali společně s Věrák se Smoljakem, bylo České nebe. Premiéra byla před 18 lety. Humornou představu, co by se asi dělo v nebi mezi osobnostmi českého národa při vypuknutí první světové války, řídí svatý Václav. Jeho připomínka jako našeho patrona je stanovena na 28. září a dodnes se k němu vracíme, i když už ani nevíme proč. Jen snad to, že je den volna. Kde to berou ještě vážně a liturgicky, je Stará Boleslav, kde mu byl násilně ukončen život. Naopak Stochov nedaleko Kladna je jeho rodištěm asi. Babička svatá Ludmila zde zasadila při jeho narození dub, který roste dodnes a patří k nejstarším stromům v České republice. Ostatní oslavy jsou už světského charakteru. Tak například v Mladé Boleslavi mají svatováclavskou jízdu starých aut a motorek, v Českém Krumlově s ním vítají podzim, v Kutné Hoře ho spláchnou vínem, ve Svijanech pivem a v Břeclavi mají folklorní ejchuchu. Ať je to jak chce, tak svatý Václav stále tmelí drolící se společnost. Prima prodloužený víkend přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Úplně přesně v 19 hodin s vámi zůstává Lukáš Bláha a v nejbližších okamžicích si povíme, co nového se v tomto týdnu odehrálo na sociálních sítích u oblíbených umělců, které si tady hrajeme. Třeba Robbie Williams zmínil úplně nový single. Tak na to si počkejte a teď už jsou tady další osmdesátky a háči a nebo právě teď Cher. Hezký podvečer.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte podvečerní signál a jsou tu slíbené aktuality ze sociálních sítí. Poskládali dohromady kdo jiný než kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Skotský zpěvák Midge Ure oznámil na Instagramu vydání nové desky. Lépe řečeno půjde o výběrovku toho nejlepšího z jeho kariéry. Jen v novém kabátě. Album bude k dispozici v půlce listopadu. První single Fade to Grey ale vyšel už minulý týden. Cyndi Lauper zve fanoušky na výstavu svých outfitů v New Yorku. Jmenuje se Suitcase of Memories, takže kufr plný vzpomínek, do kterého Cyndi zabalila nejenom kostýmy z koncertů, ale taky kousky, které pro ní navrhly ikony módního průmyslu jako Vivienne Westwood a nebo Alexander McQueen. Simply Red oznámili letní turné Summer Funk 2027. Kromě koncertů v Británii přidali taky 27 termínů po celé Evropě. Česku se sice vyhnou, ale vyrazit můžete třeba do německého Lipska. Robbie Williams pak láká na sítích na nový single. Celkem nezvykle se pustil do taneční hudby. Dal se dohromady s DJkou Miss Monique a společně vydali party hit s názvem Beauty in Us. A pozornost na sítích se dál upírá na Madonu, která oznámila, že otevře předávání letošních MTV Video Music Awards. Půjde o první živé vystoupení na předávání těchto cen za dlouhých 23 let. Navíc má šanci proměnit hned 11 nominací. A aby toho nebylo málo, známe už taky první termíny světového turné k nové desce. Má jich být celkem přes 80. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy

0: byla pětikruhová Koryana, za 5 minut bude 7:30 a to znamená, že na Signál rádiu stejně jako každý jiný všední den nastane brzy taky, že na chvíle, kdy budete moct ovlivnit náš playlist. Jakmile zazní výzva Signály pro radost, pak neváhejte a vytáčejte číslo 910 260 910. Do té doby Phil Collins nebo John Waite, a ještě připomínám, že dneska úderem 21. hodiny taky jen samé romantické hity v pořadu The Power of Love. Pěkný podvečer.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Phil Collins na Signálu zpíval, že nic nejde uspěchat, ani láska, ale vy jste si přeci jen pospíšili, abyste dostali možnost a mohli se objevit úplně v éteru.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Linka 910 260 910 je pro tuto chvíli obsazená a já se proto ptám, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Olina.
0: Ahoj Olino.
2: Zdravíc.
0: Zdravíme, jak tam je?
2: Je tady báječně, pracovně.
0: Jo, do kolika hodin?
2: No pracovně, jakože doma. Pracujeme.
0: Tak to jo, tak to je dobrý. Tak že jenom takový jako zvelebování ještě na závěr.
2: Větší rekonstrukce.
0: Na závěr léta, na zimu, jo? Abyste, a do Vánoc už to bude hotový?
2: Já doufám, že do Vánoc už se budu mít krásné nové koupelně.
0: Tak to držíme moc palce. Koho potěšíme v tuto chvíli ve vysílání?
2: Takže ráda bych poslala vzkaz mému miláčkovi, který tady právě se mnou sdílí všechny tyhle ty útrapy a je na mě hrozně hodnej a všechny moje rozmary zvládá. Takže miluju ho a je to pro Martina, který to se mnou všechno zvládá.
0: No tak to si Sonku určitě zaslouží. Připravená je Iveta Bartošová, protože ty si Oleno říkala, že hrozně bys ráda slyšela něco z českých luhů a hájů.
2: Jo, české luhy, já jsou pořád.
0: Já myslím, že když teda jako takhle v zamilovaném stylu, tak láska má je zákon, to je stylovka. Tak jdeme na to, držím palce, ať vám to jde od ruky, hezký večer a pěkný prodloužený víkend, ahoj.
2: Ano, díky.
1: Signály pro radost, každý všední den na Signál rádiu.

0: Think I better dance now.
1: Signál rádio. Signál rádio.
2: 20 hodin, pár vteřin navrch, postoupili jsme tak už do 25. zářijového večera. Ať je pokud možno klidný, vám přeje od mikrofonu Lukáš Bláha. Zlatám, ještě všechno nejlepší k dnešnímu svátku a co se týče narozenin, tak před 71 lety přišel v Itálii na svět zpěvák Zucchero. Určitě si vybavíte s Paulem Youngem ten jejich velký slavný hit o tom, jak byla sama doma. Vy sami nejste a za chvilku se dozvíte taky další výročí spojená s hudbou a s dnešním datem. Nenechte si je ujít, dobrý poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: zpívala nám Samantha Fox. Velké díky, že si dáváte páteční večerní signál. Na oplátku pro vás mám tři nejpodstatnější momenty z historie muziky pro 25. září. Mimo jiné, jak vznikla slavná parta YouTube.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Na úvod se vracíme zpět přesně o půl století. Paul Hewson, David a Dick Evansovi a Adam Clayton odpověděli na inzerát na nástěnce dublinské školy Mount Temple, kterým 14-letý student Larry Millen Jr. hledal spoluhráče do rockové kapely. Dick Evans později sestavu opustil, z Paula se stal Bono, David se proměnil v The Edge a nejslavnější irská skupina byla na světě.

Za druhé se posouváme do roku 1989. Britské duo Tears for Fears, představující takzvanou novou vlnu, vydalo své třetí album The Seeds of Love. Šlo o jejich tehdejší poslední desku za účasti Kurta Smitha, který se po bouřlivém rozchodu s druhým členem Rolandem Orzabalem přestěhoval do New Yorku, aby se tam vydal na soulovou dráhu. Znovu se pánové sešli až za 15 let.

Třetí položka nás dnes vede za 25. dnem měsíce září letopočtu 2017. V Los Angeleském amfiteátru Hollywood Bowl se Tom Petty and the Heartbreakers sešli na vůbec posledním vystoupení, protože legendární kytarista a skladatel o týden později umírá. Jedná se symbolicky o závěrečnou zastávku na jejich turné ke 40. výročí.

0: Tears for Fears, přesně v 8:30, posloucháte Signál Rádio a řidiči se tento týden dočkali hned velmi pozitivních zpráv dvou. Od října dojde k zastropování cen benzínu a taky, že dálniční známka má i na přes rok stát stejně jako letos, tedy 2570 korun. A nejen ty za volantem určitě potěší fakt, že po chladném a propršeném týdnu se na prodloužený víkend vrací babí léto. Sobota a též neděle budou převážně slunečné s odpoledními teplotami až 23 stupňů Celsia. Jen pozor na rána, teple se oblečte, ať nedostanete ránu, protože budou studená místy s přízemním mrazíkem a mlhou. Já to tady vidím jasně, 80kově, než se budu pro dnešek loučit, Los Lobos či George Michael. Dobrý večer.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Přesný čas 20.41, neboli 4 minuty chybí do 8:45. Ode mě z pátečního večerního signálu ještě aktuální výsledky čtvrtého kola naší hokejové Tip Sport Extraligy. Třinec uhájil dosavadní 100% bilanci a rozdratil v derby Vítkovice 8-2. 3 body do tabulky přidali též Pardubice, které vyhrály 4-1 na ledě Mladé Boleslavy. I díky dvěma brankám útočníka Jáchyma Kundelíka stejné vítězství si z ledu Litvínova veze Sparta a podobně je na tom Kometa Brno. Ta loupila v Olomouci poměrem 2-4. Vám všem povedený prodloužený víkend a uslyšíme se dosti brzy, už zítra ráno úderem 8 hodiny. Do té doby se mějte dobře, klidný večer, potažmo noc.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Posloucháte Signál Radio. I could stay awake just to hear.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.